jeszcze wnitrz wklouzávám, srdce rozstávat cítím. Pak bločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírám. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítám. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírám. Na věšák povisí kabát noci černý.

sákne do peří. Z nouroku týdnům, co umých nohou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Z nouroku týdnům, co umých nohou leží, pak jsou vykročí.

babám. Svadba je prihotovlená, no zaprošené neboli jej dostojné. Za to i te

Iž podobie Žanovi tvojej rukou pre nám prečistuje telo tvoje čestnou krvou nám všem ľuďom. Bože milostivý, hriešnom, Bože milostivý, hriešnom, Bože milostivý, buď mi hriešnom.